Němska je potekim won, dale ste francuska, norwegska a tukwilu raje šent Mexiko, napřečo Ekvadori, tam ste tukwilu 2-0 za Mexiko.

0: Runje smy połyšćach słyšeli o tym, zo je prěna serbska kulturna brigada korum Lübe Koldecu. Koldec je město Lipšanskim w okresu w Sakske, ležace direkt nepši Švikowski modui, němsce cvikova mulde, a we vesnym dzielu Zermut zjednočitý so potom Švikowska a Freibergska modwa. So je Koldec, tež zvonka města a regiona znate, woto postaraše so hižo dawnych časach tamnejší rod, a dež stež přimulže a ladaš na tutun rod je to kusk, kajž budeši nepříš prvý, máš v opravdu překrásne panorama před sobou. Tu mi ve měšče vězo především, když stež například na mostče Mira.
1: Oh boy.

0: Što štole nastupa ničo njestała, w tym zmysle, što dobro wam wšim, přijomne ranje a dobru jezbu.
1: NDR Sachska. Serbski rozwóz.

0: jednaće po šestdźěche dźensa srjedu prinjo Julia Prinjo Pražnika. Němske narodne mustwo je při swětowych mistrzostwach znowa zajšo z turnira z Lečawo, runje sme słyšeli, hač budu Serbia dale r mistrzostwo sčejować. A tež zajmowało je Štefana Šmita, hač haj nětko komu dale palce tvoča a koho widža jako přichodno světového mistra.
1: Ja mam také tři mustwo, kiž bychom mohli te mistrzostwo dobyć, to je sprena francouzska, kiž som jara dere lubi, spěšne, predko kreativne, a maja jen koncept. Jenžičanu ja tež vidím daleko predko a vězat tež Argentinčanu se Messiom. Also tych cioch ja vidím jako vystych favoritov.
2: Najzámeniky nebychu Nímce od čeho z počátka, tu největší favorit, ja si myslím, to bude tež netko francouzska štinč, alebo tež argentinska, to s tým je největší favorit.
3: Ja som od počátka turnira rek, zoznano austrijska zmeje na dobrú rolu, švýcarska tež, tam tvoču dále palce.
4: Světové mišto, po mojem měnění, bude francouzska, dokud jsou neindividuálne a od mužstva jsem dočasne najsilnější cok.
5: Argentinský, no dokud je ten mužstvo, kotož já ráno kopaň co raje, a dokud tam Messi co raje, to je jen raja, kotož mi jara lubí.
0: Serbsze przewieźnice Kopańce tworza palce swoim możnym mistrzom ma ladać tu na końcu budżetu.

Dźensa poda so serbske muske kordelany do Žižinoho a tamo slidowacu přičinu. Dźensa wosvědča we Žižinom minujce pod měrowym dubom 40-letny wobstače tamnišeho kora. A nimo toho maja tam dalši dwie ručnice 155 let měrowy dub a 625 let Žižino a tomu zaspěwa pod takim dźensa od večera 6.6 serbski muski kor Delany. Tež hodźiju maja dźensa spěwny večer, a to od večera 6.6 na tamnišej farskej wódce. Dnjowa ladarnja Karity při krawatowym puču w Oklecach wosvědči nětko sobotu 4. julija swoje 5-letne wobstače, a to chce s hosćimi předomom ladarnje při zeleniščach 5 činič od popono štyrjoch zahudži dojarska kapała Horjany a od večera 7. převedže spěvny kvartet po štyrjoch potom zjavnu probu. Wo čilne dere mieče so tam postaraja. Svědžen zážnych neplo wosvědča sobotu na veselic statoku Krosčicach. Spočatk je popono 2 maj. Zmeja tam skakanski rot, samodziewane frytki, Bozanku a Boženka, to je nuostka, ta tam tež seda a večer zahudža potom kruščance muzi kanča. Ludowe nakładnictwo Domowina przeprosuje zromadnie ze serbskim eksperymentkampusom Radwo na kniżną prezentację dżęca na po sztyrioch do zarodki wiedy Radworju, a to budże premiera nowe buki knihy do żywej przyrodu. 6 godzin, jena postaje.

Dźěći, kocež zastupja po lěčnych prózdninach došle, neznaja, ale to pónže spěšnišo, hač je nam to všim lubo. Někocí mějachu však pěstowanja chyžo svoje vodkarničky a jednotlivo holca holce mějachu čera cít do junia svůj poslední dźeń ve pěstowani. No, to jsou snano tež někotry slzy běželi. Jednače, posedmiše. Dobranko. Ranko.

0: Zibyl genau so mir. We drugim kole swětowych mistrzostw Kopańcy bjeza němske narodne mustwo hižo za so kunc. Přećuwo mustwě z Paraguaja su němske koparjotun kruć zrišćili. Městem so je so němska potajkim za so domoj podała traja mistrzostwa za dalše, za druhe mustwa bjezo dale, ale zajmuje to Wesabach hišće někoho. Stefan Schmidt, ja so raz napraschował.
1: Ja, budu si schon tun, aber tam no rute ich nicht gerade alle obladać, ale hei, nic nieke ze stajki mulkim zajmom, kaj bu to bo, dži buš ti nemska nutska bo.
2: Wieso bud ja rr dale štěhovač svetoch mistrzostvu. Ja sem svi dušu hal čivom kopal a přesto mě to dale tež bude zajmovač. Odladaj o to, zo su Němce von, ale ja nebudu jac všitke rrladač, a za to je tež fakt, jo, jenož ište odpovědne highlighte. Tak menuje se obladač. A tyž vě za finále. To se já tohle nebudu zač dač.
3: Časy koparských rotů těch světových mistrovstvů so celé jednory do našeho svojibného živěna a všedného dňa nehoďa.
4: Vě za budu dále rladač, šako jsem fan kopance a nic je než nemsko mužstva.
0: A nemskaj von, ale sapse přivísnice kopance, dále ladaja. A kotre mužstvam takhle palce tvoča. Z tym zabieramy sonydom.

0: Prederunje smy słyšeli, hačtre budu někoci Serbia dalere mištorstvo kopańce sčejovač a nic jeno što je Štefana Šmita zajmovalo, tež prašenje komu da nětko palce tvoča, koho vidža jako přichodného světového mištra.
1: Ja mam také cí mústvo, kiž bychom mohli te mištorstvo dobyć, to je spredna francouzska, kiž som jara dere lubi, spěšne, bredko kreativne, a maja jen koncept. Jenžičanu, ja tež vidím daleko bredko, wiesatisch Argentinchano ses Messiom also Tichzioch ja wie Jim Jako ist der Favorito.
2: Na ich sag mir nicht genau, ich nimm's so als Sportschatka du ne welche Favorit. Ja, sie muss der Budget ist nicht ko Franzuska Stinch, aber das Argentinska das Thema ne welche Favorit.
3: Ja, sind was Sportschatka Turnierer Rex so sano Austriska Smen und Rolu. Schweizerska Tisch dann Tuchu da alle Balze.
4: Es wird mich da po meinem Namen nur Budget Franzuska. Dokle so ne individuelne, a wot mustwa sem tu čas na najsilnejši cok.
5: Argentinski, no dokle so ten mustwa, kotož ja rano kopan co reje, a dokle so tam Messi so boje. To je jen raja, kotož mi jara ljubi.
0: Austrijska. To bi znamenče ene nemsko-rečne mustwo bylo. Serbsce přivjesnice kopanjce, ladaja tu iš dale, a tvoča drugim mustvam palce. Jeli chcete si naše naprašovanje ešte raz naposkat, to vizor rád ľubi môžete v našej app MDR Serbia a tež na našich stranách internetu a tam máme tež fota naprašovaných, potek imáte tam tež nedom jezbočok domů.

0: A takle po něčim kiwa dowol, prost nine, hač pěši z kolesom, busom, autom abo z nanše dola ze sleta dvom popuču. Zabešte mače vaše plány z najmenšažno hotové a my tež jsme jmenujúce dybkone z počátky vůlkých prôznin tak rec prôzninské veselo za vůši spřijotovali. Svůchoru, kotra skutkuje nimale kajš live z letanišča, tam kdež dživa jmenujúce vôny rek Kristof při recepcii. A vůn ma s tými a tamnými turistami kětro rúce a vůši pône dživa poskajm raz na další vůrysk, študre nětko tam před ním stě.
1: Příchodne, prosím. Kak můžu vám pomáč?
2: Ale poskaj, no. Jo, tom let na kupu Ibiza. Tu nie opročeš morně, ne?
1: Vokamik, já to prúju. Hej, to je mi že.
2: Zaplacane? No, ale já tady byl tolajúc se připomňu. Na kvasu svoje je sotre pískač.
1: To je mi jara, že. Vopravdže. Vaš lid je šmonene. A co naruna tu nesti, ale přichodne lid budže po plane juce popodnju.
2: Juce popodnju, hakle?
1: Haj, tak tu stej.
0: A jaka ta cała wiecka dale ponże, budźcie czipni. Dziś szkoli na słyszycie niedzielu, krótko pojednaczyć, nieskomszcie, sapski rozwoz zaswiecić, gdyż wusyłamy prostnińsku słuchoru, lośnu a czastu za całą swojbu.

0: Serbski modźinski oktet dobješe 8 hodźin 15. Loni je so němske wosebje wele lisa palju, o tym pisa němska połyščuva agentura Mateo.
1: A novinarjo informuja, za vůčenja coku na přestrin vjacač 2600 hektarov, kaž oni pisa odpoveduje to vůlkost či kupe nordane. Předušim tež vůlkovojn tupala nas v Sakske goriske hajdže. Spočat kjulia 2025 je so jara na coku nu ličbu uskutkoval, jenič se tu je so les na 1867 hektarov. Rach spalio. Liczba wojnio leżeše pola 1157 a z tym we przerysku zajszych lit od 1.10 do 2.24 bychu to we przerysku stajnie 1100 a 2.30 wojnio.

0: Jeden z našich swernych słuchariów, kiedyś nam prawo dowolne liczby a litry dej szczapsi ze wima dżęca swoje narodniny, a ja z mym nudom po swoje dalej czytać.
1: Przejemy z Bożą.
0: Panšicach kukuje po takim sveči bošči vočak dženca svoje kulovate 60. narodnine. Tvojim narodninam šejeme či vele zboža a vo sebe kruto strohotu. Ostajn přeco taki vesove a pomocljive nechče stajne spokojnost převoža. Ač runeš so přes kuždu kapku dešča veseliš a ju tež dokumentuješ, dženca na narodninskim dňu miło za tebe słončko svečič. Utrobne gratuluja tvoja luba Bernada, tvoje dzieci Eva, Toni a Uta, nučk Janoš a přichodna mač Monika Rytšerjova.
2: Jasen

0: Sarske šulske towarejstwo žiwa tuchelu na nowych materialiach za žišunje a horte, to jo projekt Sobu, projekt obšimio tři peselstwa, pejš Sobu na drda kojstwo uknjenja rece, cyn Sobu a ugety Sobu aktivnje obšimieša. Ze Sobu a używaj wiele rakosć prakse bliskich materialiów. Išči pak musušo zčerpne byš, vesem našča angažirovanych sobustatkujúcich živatuchulu ešte na tom digitálnym projekte v oko gnúšu přespytujú web stronu na jej funkcionálnosť, nové materiálie se zestajajú a obživajú. Projekt naviedujú Mila Zachariasová, peražovárka za Vítaj vedkubárky a vedkubáriu.
1: Materiál gerží se za šiknych, kenč kše užívaš sersku rec v šakých situáciách a trebajú za to nareženje s sjatnurmi obrotami abo sadami. Za vedkubvarje a vedkubvarki v žišunjach a v hortach. Teke jo možno za zajmovanych staješo. Kaž projekt bude přístupný, pen možeš šo šikno po žiceniu downloadovaš. Prvú cenia sú tak přigetované, až mergu se net užívaš v praxe. Namakajoš tam viele impulzu, na przykład Czojenka, Spiwe a Gronka. Wesepna lepszyna projekta są zukowe nagrawania. Powiedane teksty Gronka a Spiwe, gdzie byś przykład a takie pomoc.
0: 8. oktobra dej šo gotovy byš a web strona se zjavnosti prezentirovaš, ulicujo Zachariasová.
1: My pobytujeme pe nebevej přednost k serskim internáže a pešče v Žišuní v Lakuntabun skonijošo, kak možošo ten webok užovaš, sam uprobirovaš a aktivne teke sobu ceniš. Vítane sú vedkubvarje, staješe a druge zajmce.
0: www.sobu.info jo link k webstronje ved oktobra namakajošo tampen material za aktivne navožovanje dolnosarskej rece v Žišuniach, hortach abo doma. S vetvarenim přistupa za zajmcu neopake daunošči kojnc teke pezdži išti dalej živaju na projekše a uživaju dalšne materiale.

0: No njama dla přihoda. A pokažo na rozgrona, ako majú se ešte jasť. Zlík ve projekte Zorja. Gledajúce na te diskusie vo přihože, recnej trénarja Peč Šežinski a Franciska Albertova necení tej sebe převiele starosti.
1: Kaž to nebužo tak eš, ako jo šlo do tých miest, ja se myslím, bužo nieco nového nastaš a to mě také nekak by motivirovalo dalej getovať.
2: Jo, zase v toho přemyslujem, ale pen mám nekak optimism, abo doveru, až to nekak daležo, dokoláž ten projekt tak deje funkcionirujo. A ja si myslím, až mežomy te pieniezy dávaje v toho přeznaníš, až to je dobrý projekt a musí se dali spěchovaš.
3: Kak ogleda financijelny přichod projekta Zorja, z tym przeszanym jose zabierał mój kolega Grigor Klim.